Čechově zaspal blážené snom. Nines nede, orgia latama pod prozorom. Veter je vežba, violončela, čežnivé skále u nedohled. Zora ty břišní.